které nám dohrála vietnamská hudebnice, která se jmenuje Lee Trang, novinka s názvem Flag 2. Woke up this morning with my mind stayed on the lawn. Tohle už je bluesman Johnny Pearson, Woke up this morning. Dobré ráno všem, hezký vstávání.